Jsem si já jako naším ovým gradom, ovým naším lidem do gradu. Nekli mi dán závěr, ty rázy, durčo, pali